Mudjapilu don darnu ar a chairde ar Eddie Vedder dar nóia príf áraní an a grúpa cáil Pearl Jam agus mar a dúid mai lefni bá luaiche tesmúl cadjúb gudjira casúin chrippe in seánis bí se an a glúch chare ag Glenn Hansard agus mar a dúid mai the heart man a washed Glenn Hansard ar Eddie Vedder da wair an chadjú le gilére hug sa dónar bí se gal frí droham an a híl agus mé gudjira Sa tórar físí cáil inniu Gwydioch lam a chasw yn omas agos a gyfniad a Glenn Hansard Chyn mae gymysio gyda jas cyndoch a jere Bob Dylan a chasw Ta sia chasw un sio ag Francis Cabrel A Simple Twist of Faith Ac sian tig ar ffac mae sio ma Hannig ma am o ein yn agol of gyrwyr sia Nyr fi sia cwyd bilon y jeg da eich Fi sia siwl am ala calin agos hwg jer ar yn cheir o sia siwl am ala ia Sia tip, tip do more Bob Dylan hits agus vi the Joker manner agus vi sha milchen a tokel shin hinchen er lei agus du chagan sha shasa chamra er fa lovely an gidi grolum shan doilish an yitar hinim agus shami wore hinchen

0: one hein idir siad agus techla chélig sé bil ar ní agus dechlogar maidin agus mitógu agus máli le fáil chamá céana agus na vestinni vestinni sáil til le fáil chamá agus cholólas le fáil og nivir sá 9-8-3-9-8-6-6 agus cion ilin seo ham agus má hestín wita hecha lána tí wisti kudigó nu á lána wun gabar well tan léidig a hirvís le fála gona mara bín siad a dyrir chiarún rú agus a spidial a clochan mokulin áti bi gona mara tík siad chafáda let agus glána siad a hechaid ma tatu gyrra kúr glúi chorab agus pleilob ketá le dynad 9-8-6-3-3-3-hín-9-hín-6 Tamari non golach timini windows we no vishi dangwalinya gus fosti herishke no postni la herishke ke agus ek ana kupshin und ne fukar bei dolge shek solar leite tu tosh dor dorshugus funyogi agus interon offer bei van ga khuj henege agus khololus la follow wori nik no jocht shacht do hocht she ni she ni tri Fógrúcha ste éile na Trabáine, go mé an tarrant éireg an chuig go chuige éile na Trabáine, tí far gortín beag de dúna se hogan an dar a lá. Íartar a ghuine bu bhfuil leabhar a ticéid acab, dúna cínte go mé siad éireis ag na buil an buil an chuiste le haid an tarrant agus bóil se goiste buichas ó chrí a lácha leis na daoine ar fad díal agus i cheana ticéid. Málínis, the Málín se le tórt sír an eiske tátún adir úr da chorín ta bydartar ón kurglúchar fedi ón síachlogar ei 9-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- bei cool ti vec a nocht le jam bug agus an sin sní de tarin sé Joe McShane a vis ar stoche ti vec hir an sin gárna agus bei cool le can gólam ti turi de tarin agus de dúna ti lí agus tos sé dhéna ag de chlog Nis cwyr ymwyd John Bilg yn siw ffog rwyl ymwyd ila John Bilg yn siw gymryd siw casa T-Jack yn hwcwr bair yn anach fewn chwlyd alwn agos bai as siw mach yn ysgrifennu sa wrw catys dwy chwlyd ar dyn yn siw bai siw ti fec mara tos a nocht y gorna agos yn siw sny moeroch agos chwlyd a hyn bai siw ti si er y garwn rwa agos siw na hoed chwyl tŵn an John Bilg oel ach amor byg agos ffog ymwyd ti si er y garwn rwa agos tiwr ymwyd yn naish Sheer a chloch na rún agus I wór sgleip agus craic hir an sin a nocht sy'n anodd pobl a gloch na rún. Tos o siad ag leawr is a chocht agus creich no siad ag I diachlog. 10 euro e gwyn I fosta agus 5 euro e na dyni ogo agus beisio don. Chwlyd ar dyn as siamach yn isos gymysia yn ffiw lo gyfi lwnasa y dyrsiad. Plan de yellow vera la bronna sir naske agus níl gentar vörna sjá níl ortaklu hör náð ochtu sjátt ní hinn kær ní sjátt dó en ný agus kopt kanin en sjón solar jo mjai er jo agus tar deal bilin í fer karnogu og gentar oran vor fri loyd gajur on kana ta sjat agus kur glu hör veik ma hastin ní leiti vat náð ochtu sjé náð kær sjátt hinn Báts ná hín glunni díl agus lentúr agus inyllus dækli sem átsjó. Tá gá asl búrin le díl chumá agus tíla ólus le fól og hjón eig náðjóttu sjátt, sjáttu náði náð, kæri hókt, trí, sé. Kam sa símsýttinu sem veist ar sjúl hérin sin sjanskalsalörnin og álklun hæsarigi eðir djálógus kærulagdík við lúnasa eðir djálóg agus dóklóg trunúna. Djálóg amæðing eðir dóklóg trunúna. Bæsja felunokka gásur eðir nýs okmlíðan agus hóflíðan dík. Sjáttu kúgjúru an gásur agus klúdín sér sin in tæktin omlán. Agus katu orintíuna er Eventbrite agus teristekar campuscst.eventbrite.com .ie agus dyn cínti gwyl lôn ag yng asur le chol y lo y dyrtor yn siogus ge siogus wacomwyd na ffogri o'n tîw sio tîr agus gomwyd cwyl dîrach tres na bawr dyn sio agus ta ffogri'n twysgyrt ag Joe McQuigwyn Joe
1: Gramaiga the Josie o Honamara good dunan algus tashimaj la fogre and shot la o holtas clochinila by session kyol or shul a jahyol and art a hiking art. Agus ahan ihe yerdin la linya tauri. By tusa har lish na session shaw ahan ihe yerdin igin art a hug. Agus ihin the intaha kyol agus kajata galta. Bigi law an art agus ahan ihe yerdin gajeru mi lunisa. By bingo and inad pubul rock frock falle ihe ronisha ignart a lug expenyar duishin duishine funtahal a bunch egin bingo ihe ronisha and darale the v lunisa nish a railing gudin gueltart lair agus by bingo or shul a north a ja tavernia and railway winya of malin the finya mar a vin ahan ihe your dean igilhenye art nyar duishine agus kajarta and malin the finya lilin and bingo shin. By bingo or shul fastin in the new finan and falcara jidluin cho shugin and trihu lunisa again artahog trinona by pata oi bre la bunch again bingo and alcara jidluin cho and lessi the bank marshin bigi on by a group of painterak the plain air at chartle chile again part in yanchom kille or majin jisaharn cho gilenye jay agus kahu and le amon painterak the sechanter agus na minna difa mar is canter galanta look war clugus caile an port. Fela Eileen Rua and by Fela Eileen Rua Fela Skillier to Kyol or Shul at a German Jasahern agus Jidoni shop by Amakti or Shul on Dolhog Jasahern and Hitla de V Lunise agus on Van Le Rondonas and Darle. Tancholas Ligra file or Lena Facebook Planal Changa Twishkirch Wundanal. By Sri Cardana Alinya or Shul in the Doigi Ridor and Fire Grow, Ahan Hiddinya, Adurn Quigule the V Lunisa, Agus in Shihula Fihid the V Vanfover. By the Cardana Shaw, Iruna the Ogany, Adur Yevli and Jug, Agus Army in the Jug Dish, Saint Talin Tar, Etchul, Carol Seamus of Esamon the Cardlinya Shaw, Kerskarch, Nimni Art Quig, Art Nimni Quig, Kahar in the Tree Ado, La Chilu, Allisha El. To post more weir year scholar a harinch gomal iskatash ma shinna rish a loch deish arta to post more weir year scholar a harishkinch a year scholar enida sin inye and shartula de vilunis and sprakreta dan fascha agas a fager chili olish el or an sieve adderlina cnng.ie na shol refresh hug shinaid ag s shot a shol refresh in shaw s-i-n-e-i-g egg cnng.ie Agus to post mar friu wuncher lua vienta a harishkinch ag nínra enida a rishin spraqueta non inia in chartula de vi lunasa Kriskarcher Suzanne nimni chart kehe lia quig she and nimni da and lia she la chili olish el agus to na sunri fuin fast shot la foil agus la fekel cnng.ie by charting war kjol ele chajak and lashi and guidor and charting shaw A north by Kyol la Ben Carr agus Ihamwera siad chain agus sprocket to Vesimon Kyol. Jisahern ta ihe inta Kyol gelta le Whitewater agus ben far etchul un grupa ut Goatstone Shave Pat Gallagher e Kyol in chan ihe honi chomai la Kaylee sa Hallamore adur lehenny art agus lehenny hinjug ihe honi. Agus Jeru ben show talinye realty na rasan na shul Ihamwera Glob ha CLG in Lochan Lé, mar chod da eile wai in Lochan Lé, ta ar siúl ag gwaomachie. Bain comorta sio ar siúl idar a hín agus a trí a moira, da agani idar cirabliana ag seabliana diag dís. Is fidja clairu le Katrina mar maharinch of scarch ar hi ag nimni ar ta sé, ar ta siart a trí, sé a siart a nimni a da. Agus wadis gud sio sinam gur sin na fógrí a lig wimsa o tir honnel, I guess Pilimage or Josie and Johannes.
0: Dialata, John Chin Dialata, because Tarno Mujun, the Nolan Shonish, because Istimula or an in, I guess Shoddy Lasserina, Nichonella, I guess Kent Horan the Jesto, or on the Fook of Isla Costellan.

0: amo iríiste agus sí a chuide de húmor é de chaúna airú agus duna be tagisteach ige rásí na gaiile dína se lá bre is de há agus bhil duna se lá níos beachta béid gona súr hánicthearan na caiplia a hánic seach a géad dá agus a tíúáid iné sinad Mike O'Brien as Kleinach agus King Alexander a capalí Mike agus sih se céad euro. 62 euro grúteig brí dárin bara sín ur a savíl Conyers Hill a ví sa dára hát agus anna kápol sinna tupelte ag mánas a nye in sjöga divin agus maidín sjóge mullan liti millan Gorgeous Tam a ví ag maidín anik sa tíu hát agus lichid euro le falet maidín agus kohardachas le chayanan agai Beimud a laurt le a mánas a ríste bál an sjöga divin fwy rási an léniu Bei kora na sáchtanen le bán nos askentar irish Bei písa filiachtain ó fádio neachtain an isgum óra náchaid agus óran e bálain frasun rúviede an chláid a máchanín sib clóislin a disa agus carúhéisi de agus ardú dúsin í la túrti máchain leur chuigo chuigo chaste farbara rosmok la túrti máchain eid maidin Tá á dúsin í rásí na gaidifu a dístinjóf nín a glúiach agus cofyr dænum sa hætt agus má hærnýttur tænum le kápol agus má hagan na kápol sin sa gédáit rása mór na gaidifu í njó í jöfa 2-7 euro 62 euro má hagan sí sa dárhátt nú lichéd euro má hagan sí sa tíúhátt agus arnú dúsin í na seachtana le túrti máchain frusin agus a njóna sa láðið í tagi lehé kuristeach na tíkéd sin að dásætt tíkéd le gáil Suas é clufikanis na héidir a bell na man a gaile agus kiri de dóna agus áhéí go chuid na gaile veile túrt a máchain frisin agus sé sin go dé a brons se sin gona be vis cíú atos ag glufi go divin agus mar a Harlín se bemúid sa sportlan sa mámín hir tróna inniu an teach go dín hocht agus muid tefit chlár inisiir i tsin pui Mae'n dy lawr lladdyn y fwy'n glyffa môr le cwnnw di ddiadwna agos y caesŵr chwy'n cyn ar sy'n ach mae'n tasi megu sy'n y ticid gon glyffa môr nhw'n y gen sy'n hysyn ni le dyn agos gyn un siwch drwy'n cenwyd ddeddi y rhw mra na gaelio fe glyffa cenys na heidyn mae'n tasi agos cenwyd y rhw peledon i ban na gaelio fe glyffa cenys na heidyn beth sy'n be na'n y chwrsa het le hyn o dwysyn ni sy'n agos anu'n hilt het le ffdegar tegu le hyn o dwysyn ni ele sy'n hyn o dwysyn
1: Fibrálinn Clústel Web, 98-18-66, kúgi-kúgi-dó-dó. Nú sjóltík sé kúgi-hína-kúgi-kúgi-trí, agus tín kynnta RNIG a churrub da hachturacht. Sveidir le trífasta chur egeri sinier ag RT.ki. Agus esna séchonde, sjóltík ag 8-8-8-8, agus kúr RNIG rub da hachturacht.
0: Fi pádio neachtan, nes i 16 teachtan siach aeta, agus dana gyrwyn fwy cedw fi cwydaes go wynti chanamara. Wel, hawbwyd cwydaes gyrwyn gyfaid, agus cwydaes gyrwyn gyrwyn chale haachtan, nes eisiau gyddi teddy yn tafra le hei cwrsi agus ysgeilta yn tîl a chwchrin na chael agus eisiau beidio eion o wyddym ffiliachta agus eisiau dynt yr eisht enniwegia agus ta pádio lwm. Cechwyd tu ffaid?
2: Harkin, gafl dwi'n hyn.
0: Da mae gwaen ysgwr yma hed. Cwrsi yn tîl, cyta ni wed, cyta tu gael ychwch rin y lleile?
2: O, wed yn dda ni.
0: Rach, sef am ychwch rin y lleile?
2: Ni miliclwm. Ach, sy'n tydyl ta'i chan o leinio lys na Love Island na Trabawne. Heb i cych chi mwys a sinach. Anw fi, nid y dynas fi tuas dynas anw cwyddiw i chlor am hyn, bydd anw wedi dawl gychlor. Nw iddych chw ffitsi stach anna. Mae'n gwrraedd yma gwrra pobl ni y gwnnw ma'r rys yn clor hyn eddych o bon. So, Love Island y Trabawn y hwg meid y dechd yn jo.
0: Wel, nil sam hwyn, ysra bod yn gwyns yn y Trabawn y Love Island. Dach anw meid yn gwyddi eisiau di gyd clor yla.
2: Es gibt nach mir. If nach dem macht wie, hä? Da geht nach mir.
0: Gott, ja, ich brauch da ja noch kon klasse mo zu.
2: Okay, komm mit. Love Island in the Trabona. Nach me für den Stang und mein in Lohan, gestern gleich habe ich in der Radio und Weil. She dug with an annyd gor hall at Love Island, a vi Sean Fitzpatrick, Coroshonin Chan Hain. Nier wan me meid go machrún a go rugaid a vón go vekin ken seanín a vi edil an ag rá a nefniocht mo chuine a ngevin a vi dunne is vi an canna le tukui go njátsiacht stun vlá. Mar vecht